tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

začni a zůj, jak chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Veď si se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozorím na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada,

Englishman in New York Sting z rádia Vlna, počúvate piatkové hity overené časom. ABBA nebude chýbať už o chvíľu. On vás z nášho éteru hneď potom vašo patýdl. S pesničkou Dvojčatá a zahráme si aj Gazebo I Like Chopin.

0: piatok 8. mája, počúvate Hity overné časom, takto o týždeň bude takisto piatok, ale 15. mája, dátum, ktorým odštartujeme tohtoročnú Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Začíname teda 15. mája v Liptovskom Mikuláši, pokračujeme 16. v Žiline a na ten ďalší týždeň sa uvidíme v Košiciach a 23. mája zakončíme Oldies Party Tour Rádia Vlna premiérovo v Nitre. Nielen Dominika Dadíková, Martin Chinoranský a DJ Peter Wright sa nevedia dočkať, kedy to celé vypukne, odštartuje. Rovnako to vníma náš tohtoročný hudobný host, skupina Lunetik. Aleš to takto krásne zhrnul za celú skupinu.
2: Jako hudba je zázrak, jak dokáže lidi naladit, spojit. A je úžasný, že všichni už jsme dospělí, i naši fanoušci, i vaši posluchači, chodí do práce v týdnu, mají svoje závazky, hypotéky, děti, kroužky, vztahový nějaký věci a o víkendu můžou vypnout. A přijdou a zase nám bude všem náct, zase budeme mladí, zatančíme si, setkáme se s fanouškama, pokecáme, zahrajeme naše největší hity a že jich nemáme pár, ale hodně a dáme do toho všechno a těšíme se na to, že Slovensko máme hrozně rádi. Tady jsou lidi plní života a teda umí za to vzít, hlavně na mejdanech.
3: Jako, já jsem se zle vydepilovala.
4: Já jsem chcel povedať, že mě asi dojal, já jdem.
0: Pochváliť aj za tieto slova môže Aleša posluchačka Peťka osobne. Už je si totiž Oldies Party Tour v Nitre a dostane sa k chalanom veľmi, veľmi blízko.
5: Ja som z Nitry a idem s vami na Oldiesku.
3: My milujeme toto sebavedomie.
6: Taká rozhodnutá. Vieš čo, a keď už si taká rozhodnutá, tak sa tam stretneš aj s tými lunetikmi. Tu máš na...
5: Ježiš, ďakujem.
3: Vybaveno, ale predtým ešte musíš zodpovedať, že za čo sa ja najčastejšie túto môjmu milovanému, krásnemu, mladému kolegovi posmievam, keď už na to zdravému. Príde. Zdravému.
5: No veď to je jasná vec, že to je za jeho vek a je už starý a sa čuduje, že ešte proste to dáva ráno stávať.
6: No, a tie oldisky idú, ale ešte nechválme deň pred večerom. Užijeme si to každopádne. Nitra bude tá posledná oldiska, ktorú máme v rámci tejto Oldies Party Tour s Lunetikmi.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.com.